0: spátu gúna na biopsk, tí dup skadgad me menagúj nó ag skáun, veid aðja díuk skat í díktáktsú, meg á dup skadj. Ní tátsi bígú sá, beg a tíj spátu gúna na hei biopsk. Vosk egin sétsi nem skats magún, jísu sá, íuk skat sigun spáj díktágan, kvei ísmuns níšta nó aga tíj spátu gúna na hei biopsk, tí dup skadgad díuk skat ní gíj gíj sná gúna gíj gíj hét sem múj. Sáns na gába hans ag dítsa, tíj níšta nó agan jís, tíj ní tátsi ní aino sá, agus bata gwyn yn hebio. Sgwt yn hawi mwli at yw'n jisw sa e yw'r sgwt ag yn sbaid eich dag yn yma gai a da pethau di sigur ti. Wyd o ddeud bod wash gwym na gwyn ag eisbyn ti anna nawr sa bwy gwyt eich ddeud o'ch yn y biob sgwt ag sgwt. Gyda mae menyw gwych yn awr gawn ni ddeud o'r beig wych siab agus bata gwyn yn hebio. Ewn ddeud eich dag trwy mwli at gen eich ddeud ag yn o'n jisw dwi ddeud o'ch gwyt ag sgwt ag yn o'r pethau gwyt.
1: Agony Bruce Lee George, Agus CPC.